0: počasí. Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady na Hané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
2: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
3: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské Svatova Vřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
0: Sport.
1: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
0: Počasí.
3: Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 7. srpen na Skyroku. Žít jako král nebo jako královna. Tento pocit aspoň při exkurzi zažíváme 7. srpna 1993. Poprvé se otevírají brány Buckinghamského paláce. Škarohlícky ale musím rýpnout, že Alžběta II. S tímto krokem souhlasila pod finančním tlakem, kdy vyhořel královský hrad Windsor. Navíc z celkového počtu 600 bylo zpřístupněno pouze 18 pokojů s uměleckými sbírkami. Spravíme si chuť půvabnou herečkou, producentkou a modelkou Charlize Theronovou. Slaví narozeniny od 7. srpna 1975. Vybavíte si ji určitě z televizního slaďáku s Keanu Reevesem Listopadová romance nebo ze snímku Pravidla moštárny, za který získala Oscara i Zlatý globus. 7. srpna slaví narozeniny i klasik heavy metalu zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson. Je ročník 19.

0: 1958. Víte o něm, že na rádiu BBC moderuje svůj pořad, že má pilotní licenci, která mu umožňuje létat i s dopravními letadly jako Boeing 757, že napsal dva romány a že rodnou Anglii reprezentuje v šermu? I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin, nenechte si je ujít na Skyrocku.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda. Je to pohled do minulosti, do budoucnosti. Je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď to svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce, to se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem. Tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call. Rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
9: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
10: Domů, do práce i do auta.
11: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pátek 7. srpna. U Olomouce se dál můžeme v pohodě koupat v přírodě. Štěrkopísková jezera Poděbrady si udržují prvotřídní čistotu vody. Hygienici to zjistili z odběrů vody, ta je na Poděbradech u Olomouce bezpečná k rekreaci. Méně příznivá situace je na Plumlovské přehradě na Prostějovsku, kde se jakost vody zhoršila na 3. stupeň z 5. Hygienici tu ze vzorku zaznamenali zvýšené riziko zdravotních potíží a lidem po koupání v přehradě doporučují sprchu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Slavná umělecká díla vytvořená z květin. Takovou zajímavost představí tradiční výstava Floria léto na výstavišti v Kroměříži. Z květin jsou tu stvárněné obrazy známých malířů. Výstava začíná dnes a trvá do neděle. Rekordní počet malých sokolů v Jeseníkách. Letos vyletělo z hnízdišť nejvíc těchto dravců v novodobé historii. 22 párů tu vyvedlo 46 mláďat, o 7 víc než loni. Za 25 let sledování jeseničtí sokoly vyvedly už celkem 500 mláďat.
0: Sport.
1: Jak se dařilo českým klubům ve třetím předkole fotbalových evropských pohárů? Včera hráli dva. Hradec Králové vyzval v evropské lize doma Bešiktaš Istanbul, ale padl 0-1. Hrál taky Jablonec v konferenční lize a porazil doma Rigu 2-0. Odvety týmy hrají příští týden.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude ráno a dopoledne na naší Moravě větší oblačnost, přes den pak jasno anebo polojasno, teploty 26 až 29. A co o víkendu? Teploty vesměs podobné jako dneska. Po oba dny opět 26 až 29 a jak v sobotu, tak v neděli jasno anebo polojasno. Co jsme se tedy právě dozvěděli? Že od dneška až do neděle bude slunečno a žádné mega velké vedro. Teploty v pohodě, lehce pod 30.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomoucka, také z Mohelenice pro vás právě teď. Silničáři dál makají na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Jezdíme provizorně dvěma pruhy. Hotovo má být oficiálně příští týden v pondělí. A policejní hlídky teď slídí nedaleko Olomouce ve Skrbení na ulici Josefa Fialy a taky na výjezdu z Mohelenice na Moravskou Třebovou za Molkou. Na každém ranním kilometru jsme s vámi. Šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Rok uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, kdykoliv umíte vykouzlit pohodovou atmosféru, býci, dopřejte si co nejvíc kulturních zážitků. Blíženci, nezapomeňte, že život není jenom práce. Hradci, vaše nápady budou velmi kreativní. Lvi, jděte za tím, po čem toužíte. Pany, víc se usmívejte, vaše okolí to ocení. Váhy, máte srdce na dlani a světový mír chcete pro všechny. Štíři, vy se určitě nenecháte opít rohlíkem. Střelci, občas na sebe máte přehnaně vysoké nároky. Kozorozi, snažte se nic nepokazit. Vodnáři, zatněte zuby a pak vydržíte téměř nemožné. A co my ryby? Ve společnosti se rozhodně budeme cítit jako ryba ve vodě.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů.

0: na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.

Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Letní servis na Skyroku.
1: Přijeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili také o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu, hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no dobře, super, a tak kolik to stálo, prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou baneku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavily do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Skyrock.
12: Rockové pecky pro lepší náladu.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Dobré ráno.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám zprávy. Je pátek 7. srpna. Řidiči v Olomouci na vytížené Polské ulici to bude chtít víc trpělivosti. Dopravu tu nyní řídí kyvadlově semafory. Znovu se tu opravuje asfalt. Jde o reklamační opravu. Vozovka se tu po loňské rekonstrukci propadla. Jinak v ulicích Olomouce nezapomínejme na dodržování dopravních předpisů. Strážníci hlásí, že tu dnes hlídají povolenou rychlost, a to na dvou ulicích 1. máje a Keplerova. Vyzývají k bezpečné jízdě. A do třetice na silnice? Za kolik pak v Olomouckém kraji jezdíme? Benzín od minulého týdne mírně zlevnil, nafta zdražila. Litr Naturalu 95 tu stojí o desetník méně, v průměru 42 korun 30 haléřů, a nafta v Olomouckém kraji zdražila o 80 haléřů na 44,80. Tragická událost v italských Alpách. Včera tam zemřela na túře 13-letá dívka z České republiky. Stalo se to u hory Cima di Valbona. Ve výšce asi 2600 metrů uklouzla na svahu a spadla z 90-metrového srázu. Podlehla zraněním, píše ČTK.
0: Sport.
2: Nečekaná medaile mladé české štafety. Česká smíšená běžecká štafeta na 4x400 metrů vybojovala na juniorském mistrovství světa stříbro. Kvarteto Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková zaběhlo čas 3 minuty 18 sekund a 16 setin. A nestačilo jen na Spojené státy. Čtveřice zaběhla nejrychlejší evropský juniorský čas všech dob.
0: Počasí.
3: Také dnes a o víkendu během letní grilovačky pozor na komáry. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak nás komár vůbec najde? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Ještě ráno a dopoledne na Moravě dnes větší oblačnost, a přes den pak jasno anebo polojasno. Teploty 26 až 29. A co teploty o víkendu? Vesměs podobné jako dnes. Po oba dny opět 26 až 29 a v sobotu i v neděli má být většinou jasno anebo polojasno. A teď zpátky na začátek. Otázka zněla, jak si nás v létě najdou komáři. Podle oxidu uhličitého, který vydechujeme, a taky podle pachu a tepla naší pokožky. Tohle jste věděli?
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce, ze Svitav i z Černé hory právě teď. Dobré páteční ráno. Ranní policejní hlídky v Olomouci u kempu Krásná Morava na Tomkově ulici hlídají také ve Zlíně na Perutkově nábřeží nebo ve Svitavách na ulici Průmyslová. A jak od nás víte, záchranáři teď zasahují u nehody dvou osobáků. Silný provoz je proto na výjezdu z Černé hory na Letovice.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá Lada. Všenej, a co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Acta X, americký herec David Duchovny.
2: Mulder, co to znamená?
3: To není jenom tak.
1: Adrese vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maděriče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
4: Ale těch kříslovy bylo dneska trochu moc.
5: Knížek do hlučný z vlky druží.
1: Ať dnešek stojí za to. Je pátek 7. srpna.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
8: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90.

24,90 a Albert vejce z podestýlky M 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85%. Slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce, to se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem. Tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Faťte plný tiket a jste ve hře.
8: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Baťy. Více na baťufregion.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
11: Píšu si. Zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
12: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přinášíme vám další zprávy, je pátek 7. srpna. Muž s pistolí v Tovární ulici v Olomouci. Takový případ řešili ve středu strážníci. Ukázalo se, že pistole je airsoftová. 49-letý muž byl opilý a mířil s ní na plechovku. Zbraň strážníkům na výzvu dobrovolně odevzdal a řeší to správní orgán.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Proměnou nyní přes prázdniny prochází radnice v Boskovicích. Rekonstrukce budovy přinese novou obřadní síň pro svatby a další slavnostní události i moderně vybavenou zasedací místnost. Hotovo má být na podzim. Živnostníci, nezapomeňte, že vláda zpětně od ledna zrušila letošní zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Živnostníkům tak klesly minimální zálohy na sociální pojištění z 5 720 korun na 5 500 měsíčně. A za první pololetí jim tak vznikl přeplatek. Ten se živnostníkům nevrací automaticky. Mohou zažádat o jeho vyplacení u příslušné správy sociálního zabezpečení, použít ho na úhradu nadcházejících záloh, případně v paušálním režimu snížit srpnovou či další platbu. Píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
2: První přípravný zápas před novou sezónou hokejové první ligy mají za sebou přerovští Zubři. Skončil porážkou. Zubři nastoupili bez zkušených hráčů proti Frýdku Místku a padli 0-4. Všechny góly dostali už v první třetině. České volejbalistky vstoupily vítězně do přípravy před domácím mistrovstvím Evropy. Včera porazili Rumunsko 3-0 na sety a vyhráli i následný dodatečný set, který se hrál po dohodě trenérů. Dnes si dají od 17 hodin odvetu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude ráno a dopoledne na naší Moravě, větší oblačnost, přes den pak jasno anebo polojasno, teploty 26 až 29. A co o víkendu? Teploty vesměs podobné jako dneska. Po oba dny opět 26 až 29 a jak v sobotu, tak v neděli jasno anebo polojasno. Co jsme se tedy právě dozvěděli? Že od dneška až do neděle bude slunečno a žádné mega velké vedro. Teploty v pohodě, lehce pod 30.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomoucka, také z Přerova nebo z Letovic pro vás právě teď. Silničáři dál makají na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Kvůli opravám jezdíme provizorně dvěma pruhy. Hotovo má být oficiálně příští týden v pondělí. Páteční policejní hlídky kontrolují provoz v Přerově na Polní ulici u Molky, také v Hranicích na Bělotinské za Albertem. A bouračka je v Letovicích. Pozor na kruháči na ulici Pražská. Na každém pátečním kilometru jsme s vámi. Šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
6: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Rekonstrukcí prochází svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je zavřený pro motorovou dopravu a dávají se do pořádku jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka skončí v listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sportovci na koloběžkách z různých koutů světa ode dneška soupeří v Lipníku. Začalo tu mistrovství světa v koloběhu. Sportovní událost sebou nese řadu dopravních omezení ode dneška do neděle. Jejich přehled najdete na webu report.cz. Kroměříž získala stavební povolení na novou sportovní halu, zatím nepravomocné. Hala za asi 300 milionů korun má vyrůst u plaveckého bazénu, bude pro míčové sporty a gymnastiku. Stavba by měla začít v příštím roce, informuje web města. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Se státními poctami se dnes blízcí a veřejnost rozloučí se známým výtvarníkem a hudebníkem. Součástí obřadu, který začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze, bude i státní hymna, vlajka a čestné salvy. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Také dnes a o víkendu během letní grilovačky pozor na komáry. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak nás komár vůbec najde? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Ještě ráno a dopoledne na Moravě dnes větší oblačnost a přes den pak jasno anebo polojasno. Teploty 26 až 29. A co teploty o víkendu? Vesměs podobné jako dnes. Po oba dny opět 26 až 29 a v sobotu i v neděli má být většinou jasno anebo polojasno. A teď zpátky na začátek. Otázka zněla, jak si nás v létě najdou komáři. Podle oxidu uhličitého, který vydechujeme, a taky podle pachu a tepla naší pokožky. Tohle jste věděli?
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Připravená je další blesková doprava ve spolupráci s naší dopravní centrálou. Aktuálně se podíváme na Olomoucko, také do Hranic nebo na D1 ke Kroměříži. Víte, kde je v Olomouci? Polská, kousek od centra u Šantovky poblíž parku. Polská se relativně nedávno opravovala a opravuje se teď znovu kvůli propadlému asfaltu. Ano, už jsme o tom mluvili, zase jsou tady dopravní komplikace, provoz na Polské řídí kyvadlově semafory. A kde spolu objevujeme teď v pátek dopoledne policejní hlídky? Pomáhají a chrání v Olomouci na Lipenské, tak na Babičkově ulici, na 258 km D1 u Kroměříže nebo v Hranicích na Bělotínské. A už od nás víte o vyšetřování ranní nehody. Mírně omezený průjezd je kousek za Černou horou ve směru na Letovice. Pozor u Bořitova. Jedeme s vámi. Šťastnou a bezpečnou jízdu.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock. Skyrock.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Bike Park Hrubá Voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá Voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový Bike Park Hrubá Voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá Voda u Olomouce. Resort Hrubá Voda.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Skvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Později už tam budem?
11: Přestaň! Je mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyskou

Zkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.
1: I wanna see her just this morning.

0: porazit.
1: Před námi je další srpnový víkend a my poradíme, co podnikat. V Olomouci na Letňáku pokračuje shakespeareovské léto s divadlem Tramtárie. Dneska večer je na programu Ošklivec, komedie ostrá jako skalpel, a v sobotu to bude fascinující tragédie paní Bovaryová. V Olomouci na Letňáku shakespeareovské léto. Koniny si užijeme v sobotu v Příkazích na Olomoucku, budou jízdy na koni, výtvarné dílny, divadlo, pečení, buchet i ukázky ze života hanáckého gruntu. Koniny teď v sobotu v Příkazích na Olomoucku. V Přerově se konají tradiční svatovavřinecké hody, bohatý program ode dneška až do neděle z Olympiky Janou Kiršner, Kamilem Střihavkou i historickým jarmarkem. Od pátku do neděle svatovavřinecké hody v Přerově. A hody svatého Vavřince budou ve Štěpánově také celý víkend ode dneška až do neděle. Jako vždy hudba, tradice i zábava pro děti, a bude u toho i naše rádio, zazní písničky Elvise Presleyho nebo zahraje kapela Děda Mládek Illegal Band. Teď od pátku do neděle hody svatého Vavřince ve Štěpánově. A pokud to máte rádi, na hradě Sovinci, tady bude teď v sobotu a v neděli Past na medvěda. Doprovodný program Sokolnická show, šermířské a mušketýrské vystoupení. To vypadá taky hodně zajímavě, co říkáte? O víkendu na Sovinci Past na medvěda. A co vy? Jaké máte plány na sobotu a na neděli?
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt?
5: Oh, ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
2: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
0: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Od nás víte o nebeské podívané, která nás čeká příští týden. Ve středu 12. srpna uvidíme před západem částečné zatmění slunce a v noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravuje veřejné pozorování této události na střeše fakulty. Program bude zdarma a začne ve středu v 18 hodin.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velkým tématem v Olomouci a okolí je každé léto vybírání parkovného u jezer Poděbrady. V Olomouci se objevila iniciativa za zrušení parkovného u jezer. Kdo za ní stojí a jaké má vize, nyní řeší v článku webreport.cz. Osamoceného koně včera chytali strážníci v Litovli. Nakonec se jim to povedlo a dočasně koně ustájili u mlýna na Šargouně. Podařilo se jim najít majitelku a ta si pro něj přijela. Později se ukázalo, že kůň utekl z pobořené ohrady a usiloval o samostatný návrat domů do Šternberka. Stále oblíbenější je na rybnících a jezerech jízda na paddleboardech. Možná si ji taky rádi užíváte, ale opatrně, vodní záchranná služba Českého červeného kříže nově vyzývá, ať u této zábavy nezapomínáme na použití bezpečnostního popruhu. Pokud ho nemáme, při pádu do vody nám může vítr nebo proud odnést prkno mimo dosah a může to mít i tragický konec. Píše o tom ČTK.
0: Sport.
1: Elitní tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka zvládl postup do dalšího kola na turnaji ATP v Montrealu. Probojoval se v noci na dnešek do osmifinále podniku, když přemohl po setech 6-3 a 6-4 Belgičana Blokše.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde většinou polojasno, s trochou mraku a na teploměru nejčastěji 25 až 27 stupňů. O víkendu se to pak zastaví těsně pod 30. A bio se dál drží na dvojce, což je střední zátěž.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na Velkomoravské. Je to srážka osobáku s nákladňákem. A taky máme hlášené policejní hlídky. Například na dálnici D35 Olomouc Lipník u Přáslavic, na D1 na exitu Kroměříž Východ, anebo v Mohelnici na Třebovské. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 7. srpen na Skyroku. Žít jako král nebo jako královna. Tento pocit aspoň při exkurzi zažíváme 7. srpna 1993. Poprvé se otevírají brány Buckinghamského paláce. Škarohlícky ale musím rýpnout, že Alžběta II. S tímto krokem souhlasila pod finančním tlakem, kdy vyhořel královský hrad Windsor. Navíc z celkového počtu 600 bylo zpřístupněno pouze 18 pokojů s uměleckými sbírkami. Spravíme si chuť půvabnou herečkou, producentkou a modelkou Charlize Theronovou. Slaví narozeniny od 7. srpna 1975. Vybavíte si ji určitě z televizního slaďáku s Keanu Reevesem Listopadová romance nebo ze snímku Pravidla moštárny, za který získala Oscara i Zlatý globus. 7. srpna slaví narozeniny i klasik heavy metalu zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson. Je ročník 1958. Víte o něm, že na rádiu BBC moderuje svůj pořad, že má pilotní licenci, která mu umožňuje létat i s dopravními letadly jako Boeing 757, že napsal dva romány a že rodnou Anglii reprezentuje v šermu? I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Volba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Volba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Světspánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
8: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Světspánku.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: letní servis na Skyrocku.
1: Přijeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili taky o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu, hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no, dobře, super. A tak kolik to stálo? Prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou baneku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavili do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku. Skyrock. No,

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web rapotin.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
2: Ten stotunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
1: Do třetího kola míří fotbalová národní liga a své zápasy odehrají i kluby z našeho regionu. Do akce jde dnes Prostějov, který se na domácím hřišti střetne s Karvinou od 18 hodin. A Kroměříž hraje venku s Duklou Praha taky od 18 hodin.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, že když jsou v srpnu houby, bude v zimě dost sněhu. Uvidíme. Taky víme, jak bude. Dneska dál vesměs slunečno s letními teplotami 25 až 27. O víkendu by to mělo být do 30 stupňů. A co nějaké přehánky anebo bouřky? Ani kapka. Podle předpovědi možná sprchne až v pondělí.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme stále rozkopané náměstí Hrdinu a aktuálně tu probíhá i výměna semaforů. Jinak policejní hlídku nám hlásíte ve Šternberku na Jibavské a pozor, kvůli mistrovství světa na koloběžkách budeme mít dopravní omezení v Lipníku. O víkendu tady bude zavřená Osecká ulice. Neprojedeme od okružní křižovatky u Lidlu až po křižovatku u Sokolovny. Ani auta, ani autobusy. V sobotu navíc bude uzavřená i část ulice Jiráskova. Objízdná trasa povede v Lipníku obousměrně, a to po ulicích Svatopluka Čecha, Bratrská, Boženy Němcové a Blahoslavova. Ať už s námi jedete kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz
0: Rádio Hana.
7: Okruh.
0: Skyrock.

0: Tvoje rádio, tvoje pohodička, jedeme naplno a posíláme dál spoustu skvělých hitů. Mimochodem, komu dneska můžeme popřát k svátku nebo k narozeninám, čím je dnešek zajímavý. Povíme si to ještě v téhleté hodině, tady u nás na Skyroku, tak ladíme dál ten nejlepší rokový výběr.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří...

0: prodávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
3: Rádio Haná Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá Lada Všenej. A co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Akta X, americký herec David Duchovny.
2: Mulder, co to znamená?
3: To není jenom tak.
1: A dnes se vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maděriče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
4: Ale těch knížkovi bylo dneska trochu moc.
5: Knížek do hlučný, z vlky zruší.
1: Ať dnešek stojí za to. Je pátek 7. srpna.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podíváme se za řidiči. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Slavná umělecká díla vytvořená z květin. Takovou zajímavost představí tradiční výstava Floria Léto na výstavišti v Kroměříži. Z květin jsou tu stvárněné obrazy známých malířů. Výstava začala dnes a trvá do neděle. Zemědělci sklízejí rychle, ale obilí je málo. Bude to podle jejich odhadů nejhorší sklizeň za posledních 14 let. Základních obilovin sklidí 6 390 000 tun. Je to o necelou pětinu méně než loni. Nedostatek však vyváží zásoby z Loňska, píší o tom Novinky.cz. Zapršelo a kleslo riziko požárů, aspoň v oblasti jižní Moravy, kde bylo dosud nebezpečí požárů kvůli horku a suchu vysoké. Nicméně výstraha meteorologů před požáry trvá, a to v celé České republice. Riziko vzniku je však nízké.
0: Sport.
1: Moravskoslezská fotbalová liga vstupuje do svého druhého kola a v předehrávce dnes uvidíme střet dvou týmů z našeho regionu. Fotbalisté Hranic na domácím trávníku vyzvou Uničov. Výkop utkání je v 19 hodin.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dneska maximálně 25 až 27 stupňů, o víkendu necelých 30. Nicméně vedra se prý zase brzy vrátí a hrozí i supertropy. Konkrétně příští týden můžeme naměřit 33 stupňů, k tomu v pondělí místy zaprší. A pozor, ve středu večer nás čeká něco úžasného. Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999. Tak co, taky už se těšíte?
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Komplikace máme na dálnici D35 na trase Olomouc-Lipník. Jak je exit Přáslavice, je tu odstavená dodávka, tak ať do ní nevletíte. A nehodu teď momentálně řešíme na Šumpersku. Je to ťukanec dvou osobáků v Libině, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Stále frčíme na naší rokové vlně, stále si hrajeme ten nejlepší melodický rok a každý den pro vás máme zajímavé hosty, zajímavá témata. Mimochodem, v téhleté hodině tu budeme mít oblíbeného moravského hvězdáře a ten nám poví něco k zapnění slunce, které nás čeká už příští týden ve středu. Tak na to si počkejte a poslouchejte dál Skyrock.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma, nebo hlavní cenu, zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt Rizí koncept festivalu Holbafest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Valda Genk, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
7: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
8: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85%. Slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když bude mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste utečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce, to se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se slítnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem. Tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
10: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
11: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
10: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
12: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
16: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
17: Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Rekonstrukcí prochází svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je zavřený pro motorovou dopravu a dávají se do pořádku jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka skončí v listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sportovci na koloběžkách z různých koutů světa ode dneška soupeří v Lipníku. Začalo tu mistrovství světa v koloběhu. Sportovní událost sebou nese řadu dopravních omezení ode dneška do neděle. Jejich přehled najdete na webu report.cz. Kroměříž získala stavební povolení na novou sportovní halu, zatím nepravomocné. Hala za asi 300 milionů korun má vyrůst u plaveckého bazénu, bude pro míčové sporty a gymnastiku. Stavba by měla začít v příštím roce, informuje web města. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Se státními poctami se dnes blízcí a veřejnost rozloučí se známým výtvarníkem a hudebníkem. Součástí obřadu, který začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze, bude i státní hymna, vlajka a čestné salvy. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde většinou polojasno, s trochou mraku a na teploměru nejčastěji 25 až 27 stupňů. O víkendu se to pak zastaví těsně pod 30 a bio se dál drží na dvojce, což je střední zátěž.
4: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku můžeme aktuálně potkat v Olomouci na Lipenské, když se jede kolem Ferony, a nebo taky na dálnici D46 na exitu Vyškov. Jinak vám přejeme klidné páteční odpoledne za volantem s naším rádiem.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Jsme rockeři, tělem i duší. Tady u nás na Skyroku milujeme rockovou muziku. Taky víme, co se děje, co se řeší, anebo o čem se píše. Ještě v téhleté hodině další info, co se může hodit, tak rozhodně poslouchejte dál Skyrock.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Luskni CZ.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.

Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Začneme v Olomouci. Na Letňáku máme teď v srpnu Shakespeareovky pro dospěláky, ale jsou tu i pohádky pro malé diváky, jako například Tereska a kouzelné autíčko nebo o pračlovíčkovi. Kompletní program najdeme na www.shakespeareovskeleto.cz. Zdravíme také Přerov, kde hledáme dopravce pro městské autobusy. Jak píše report.cz, nabídky radnice přijímá do poloviny září. A ještě pozvánka na příští víkend do Šumperku na sobotu s městskou policií na novém dopravním hřišti. Co nás tady vlastně 15. srpna čeká, tak to zjistíme na webu www.šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku.
2: Skyrock.

0: tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Od nás víte o nebeské podívané, která nás čeká příští týden. Ve středu 12. srpna uvidíme před západem částečné zatmění slunce a v noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravuje veřejné pozorování této události na střeše fakulty. Program bude zdarma a začne ve středu v 18 hodin.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velkým tématem v Olomouci a okolí je každé léto vybírání parkovného u jezer Poděbrady. V Olomouci se objevila iniciativa za zrušení parkovného u jezer. Kdo za ní stojí a jaké má vize, nyní řeší v článku webreport.cz. Osamoceného koně včera chytali strážníci v Litovli. Nakonec se jim to povedlo a dočasně koně ustájili u mlýna na Šargouně. Podařilo se jim najít majitelku a ta si pro něj přijela. Později se ukázalo, že kůň utekl z pobořené ohrady a usiloval o samostatný návrat domů do Šternberka. Stále oblíbenější je na rybnících a jezerech jízda na paddleboardech. Možná si ji taky rádi užíváte, ale opatrně, vodní záchranná služba Českého červeného kříže nově vyzývá, ať u této zábavy nezapomínáme na použití bezpečnostního popruhu. Pokud ho nemáme, při pádu do vody nám může vítr nebo proud odnést prkno mimo dosah a může to mít i tragický konec, píše o tom ČTK.
0: Sport.
1: Elitní tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka zvládl postup do dalšího kola na turnaji ATP v Montrealu. Probojoval se v noci na dnešek do osmifinále podniku, když přemohl po setech 6-3 a 6-4 Belgičana Blokše.
0: Počasí.
2: Pranostika říká, že když jsou v srpnu houby, bude v zimě dost sněhu. Uvidíme. Taky víme, jak bude. Dneska dál vesměs slunečno s letními teplotami 25 až 27. O víkendu by to mělo být do 30 stupňů. A co nějaké přehánky anebo bouřky? Ani kapka. Podle předpovědi možná sprchne až v pondělí.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme stále rozkopané náměstí Hrdinu a aktuálně tu probíhá i výměna semaforů. A pozor, kvůli mistrovství světa na koloběžkách budeme mít dopravní omezení v Lipníku. O víkendu tady bude zavřená Osecká ulice. Neprojedeme od okružní křižovatky u Lidlu až po křižovatku u Sokolovny. Ani auta, ani autobusy. V sobotu navíc bude uzavřená i část ulice Jiráskova. Objízdná trasa povede v Lipníku obousměrně a to po ulicích Svatopluka Čecha, Bratrská, Boženy Němcové a Blahoslavova. Ať už s námi jedete kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Tady na Skyrocku je vždycky ta nejlepší rocková energie. Tady si užíváme tu nejlepší rockovou náladu. Ano, jsme na té správné vlně od pondělka do neděle. Ať už jste doma, v práci, anebo na cestách, my jedeme dál.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Skyrock.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Před námi je další srpnový víkend a my poradíme, co podnikat. V Olomouci na Letňáku pokračuje shakespeareovské léto s divadlem Tramtárie. Dneska večer je na programu Ošklivec, komedie ostrá jako skalpel, a v sobotu to bude fascinující tragédie paní Bovaryová. V Olomouci na Letňáku shakespeareovské léto. Koniny si užijeme v sobotu v Příkazích. Na Olomoucku budou jízdy na koni, výtvarné dílny, divadlo, pečení, buchet i ukázky ze života hanáckého gruntu. Koniny teď v sobotu v Příkazích na Olomoucku. V Přerově se konají tradiční svatovavřinecké hody, bohatý program ode dneška až do neděle z Olympiky, Janou Kiršner, Kamilem Střihavkou i historickým jarmarkem. Od pátku do neděle svatovavřinecké hody v Přerově. A hody svatého Vavřince budou ve Štěpánově také celý víkend ode dneška až do neděle. Jako vždy hudba, tradice i zábava pro děti, a bude u toho i naše rádio, zazní písničky Elvise Presleyho nebo zahraje kapela Děda Mládek Illegal Band. Teď od pátku do neděle hody svatého Vavřince ve Štěpánově. A pokud to máte rádi na hradě Sovinci, tady bude teď v sobotu a v neděli Past na medvěda. Doprovodný program, sokolnická show, šermířské a mušketýrské vystoupení. To vypadá taky hodně zajímavě, co říkáte? O víkendu na Sovinci Past na medvěda. A co vy? Jaké máte plány na sobotu a na neděli?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20-40%. Svět spánku CZ.
5: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do Příkaz u Olomouce.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podíváme se za řidiči. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Slavná umělecká díla vytvořená z květin. Takovou zajímavost představí tradiční výstava Floria Léto na výstavišti v Kroměříži. Z květin jsou tu stvárněné obrazy známých malířů. Výstava začala dnes a trvá do neděle.
3: Pokud se chystáte na koupací biotop v Litovli, počítejte s tím, že je tamní dětské brouzdaliště kvůli technické poruše dočasně uzavřené. Jeho opětovné otevření se předpokládá 10. srpna. Zbytek koupaliště, včetně hlavního velkého bazénu, však zůstává pro všechny návštěvníky normálně v provozu.
2: Zapršelo a kleslo riziko požárů, aspoň v oblasti jižní Moravy, kde bylo dosud nebezpečí požárů kvůli horku a suchu vysoké. Nicméně výstraha meteorologů před požáry trvá, a to v celé České republice. Riziko vzniku je však nízké.
1: Sport.
2: Moravskoslezská fotbalová liga vstupuje do svého druhého kola a v předehrávce dnes uvidíme střet dvou týmů z našeho regionu. Fotbalisté Hranic na domácím trávníku vyzvou Uničov. Výkop utkání je v 19 hodin.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: I když nám včera na některých místech trochu sprchlo, pořád máme poměrně sucho. Meteorologové proto vydali na dnešek i celý víkend výstrahu před rizikem požárů. Doporučují v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Stejně tak bychom neměli používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Víme, jak bude o víkendu. Sobota hlásí jasno až polojasno a až 28 stupňů. Neděle jasno a můžeme se dostat až ke 30.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na rozbitý semafor si dáme pozor v Olomouci na třídě Svobody. Nohu z plynu kvůli překážce na silnici si dáme taky raději na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín. Dopravu nám komplikuje taky bouračka dvou osobáků v Hranicích v ulici Hranická. Na místě jsou záchranné složky, očekáváme kluskou vozovku. Policejní hlídky na nás pak číhají ve Zlíně na třídě 3. května, v Mohelnici v ulici Družstevní a taky na D35 na exitu Unčovice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Už tam budem? Nech toho.
4: Raději už tam budem.
3: Přestaň, je mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
11: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Přijeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili také o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu: hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no dobře, super, a tak kolik to stálo, prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou paniku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavily do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
3: Dobrý den.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak doraste na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Na rok máš nárok.
0: Skyrock.

0: Tvoje rádio, tvoje pohodička, jedeme naplno a posíláme dál spoustu skvělých hitů. Mimochodem, komu dneska můžeme popřát k svátku nebo k narozeninám, čím je dnešek zajímavý. Povíme si to ještě v téhleté hodině, tady u nás na Skyroku, tak ladíme dál ten nejlepší rokový výběr.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Rádio Hana Skyrock.
8: Skyrock.
9: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá Lada Všenej. A co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Acta X, americký herec David Duchovny.
2: Mulder, co to znamená?
3: To není jenom tak.
1: A dnes se vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maďeriče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
4: Ale těch knížlovy bylo dneska trochu moc. Knížek do hlučný z vlky druží.
1: Ať dnešek stojí za to. Je pátek 7. srpna.
0: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
8: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
13: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
15: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
16: Proto ne.
15: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
16: Proto taky ne.
15: Tak proč?
16: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
15: Ale koupil.
16: Fakt?
15: Fakt.
16: Oh, ty jsi nejlepší.
15: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
17: Skyrock.
18: Skyrock.

0: 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
3: Ten stotunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nožkama se střihávat z tejší části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
2: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
2: Reprezentační šéftrenérka Petra Škábová pevně věří, že naši plavci na mistrovství Evropy znovu vybojují medaily. Svá velká očekávání prozradila novinářům těsně před pondělním startem bazénových disciplín. Budeme tak českým reprezentantům držet palce, ať se jim tento cíl podaří naplnit a přivezou domů cenné kovy.
0: Počasí.
4: Moc hub srpnových, moc vánic sněhových, to je pronostika na tento měsíc. Houby nám zatím moc nerostou a tak se zřejmě vánic v zimě nemusíme bát. Víme, jak bude. Na houby je poměrně sucho a i víkend hlásí dva dny bez deště. V sobotu budeme mít jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 24 až 28 stupňů. Neděle slibuje převážně jasno. Rtuť teploměru by se poslední den týdne měl vyšplhat k 26 až 30 stupňům. Možnost přehánět nám pak hlásí až pondělí.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Holice. Bouračka dvou osobáků se tu teď dořešuje s policií. Na došetřování havárie si pak dáme pozor taky v Zábřehu v ulici Žižkova. Policijní hlídky nám stojí na D1 na exitu Kroměříž Západ, ve Velké Bystřici v ulici Na Boudě a taky v Lipníku v ulici Hranická. Přejeme vám bezpečnou jízdu.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: stále frčíme na naší rockové vlně, stále si hrajeme ten nejlepší melodický rock a každý den pro vás máme zajímavé hosty, zajímavá témata. Mimochodem, v téhleté hodině tu budeme mít oblíbeného moravského hvězdáře a ten nám poví něco k zatmění slunce, které nás čeká už příští týden ve středu. Tak na to si počkejte a poslouchejte dál Skyrock.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 7. srpen na Skyroku. Žít jako král nebo jako královna. Tento pocit aspoň při exkurzi zažíváme 7. srpna 1993. Poprvé se otevírají brány Buckinghamského paláce. Škarohlícky ale musím rýpnout, že Alžběta II. S tímto krokem souhlasila pod finančním tlakem, kdy vyhořel královský hrad Windsor. Navíc z celkového počtu 600 bylo zpřístupněno pouze 18 pokojů s uměleckými sbírkami. Spravíme si chuť půvabnou herečkou, producentkou a modelkou Charlize Theronovou. Slaví narozeniny od 7. srpna 1975. Vybavíte si ji určitě z televizního slaďáku s Keanu Reevesem Listopadová romance nebo ze snímku Pravidla moštárny, za který získala Oscara i Zlatý globus. 7. srpna slaví narozeniny i klasik heavy metalu zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson. Je ročník 1958. Víte o něm, že na rádiu BBC moderuje svůj pořad, že má pilotní licenci, která mu umožňuje létat i s dopravními letadly jako Boeing 757, že napsal dva romány a že rodnou Anglii reprezentuje v šermu? I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85%. Slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když bude mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste utečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce, to se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se slítnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem. Tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Skyrock. Melodický rock.
0: Skyrock.

Baby, baby, baby.

0: a rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů, píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
3: Ten stokilový demoliční stroj s tím ramenem s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nožkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
2: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
2: Reprezentační šéftrenérka Petra Škábová pevně věří, že naši plavci na mistrovství Evropy znovu vybojují medaily. Svá velká očekávání prozradila novinářům těsně před pondělním startem bazénových disciplín. Budeme tak českým reprezentantům držet palce, ať se jim tento cíl podaří naplnit a přivezou domů cenné kovy.
0: Počasí.
4: Moc hub srpnových, moc vánic sněhových, to je pronostika na tento měsíc. Houby nám zatím moc nerostou a tak se zřejmě vánic v zimě nemusíme bát. Víme, jak bude. Na houby je poměrně sucho a i víkend hlásí dva dny bez deště. V sobotu budeme mít jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 24 až 28 stupňů. Neděle slibuje převážně jasno. Rtuť teploměru by se poslední den týdne měl vyšplhat k 26 až 30 stupňům. Možnost přehání nám pak hlásí až pondělí.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Holice. Bouračka dvou osobáků se tu teď dořešuje s policií. Na došetřování havárie si pak dáme pozor taky v Zábřehu v ulici Žižkova. Policijní hlídky nám stojí na D1 na exitu Kroměříž Západ, ve Velké Bystřici v ulici Na Boudě a taky v Lipníku v ulici Hranická. Přejeme vám bezpečnou jízdu.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web rapotin.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
2: Ten stokilový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nožkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
1: Reprezentační šéftrenérka Petra Škábová pevně věří, že naši plavci na mistrovství Evropy znovu vybojují medaily. Svá velká očekávání prozradila novinářům těsně před pondělním startem bazénových disciplín. Budeme tak českým reprezentantům držet palce, ať se jim tento cíl podaří naplnit a přivezou domů cenné kovy.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Rádio Hana.
4: Okruh.
0: Skyrock.

0: maso Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
3: Holba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
8: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Rádio Hana, Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Vyhraď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Začneme v Olomouci. Na Letňáku máme teď v srpnu Shakespeareovky pro dospěláky, ale jsou tu i pohádky pro malé diváky, jako například Tereska a kouzelné autíčko nebo o pračlovíčkovi. Kompletní program najdeme na www.shakespeareovskeleto.cz. Zdravíme také Přerov, kde hledáme dopravce pro městské autobusy. Jak píše report.cz, nabídky radnice přijímá do poloviny září. A ještě pozvánka na příští víkend do Šumperku na sobotu s městskou policií na novém dopravním hřišti. Co nás tady vlastně 15. srpna čeká, tak to zjistíme na webu www.šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Skyrock.
2: Skyrock.
0: Baví nás bavit vás. I v pátek.
2: Skyrock.
0: Nejlepší rockový výběr.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr a zůstaňte s námi. Skyrock. Skyrock. Skyrock. When you climb

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

misunderstood.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda. Je to pohled do minulosti, do budoucnosti. Je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď to svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Been in love.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
2: Ten stotunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
0: Rádio Hana.
4: Okruh.
0: Skyrock.

Johana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.